sestr blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Meky s hůlkou jako frajer.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásnu nedeľu, aj keď horúcu. Ideme sa schladiť do vínnych pivníc nedaleko českej obce Nový Šaldorf, Sedlešovice, pri Znojme. Teplota sa v nich stabilne drží na 11 stupňoch. Vznikli na miesta, kde sa predtým vyťažil piesok. Vyhlbili ich Nemci ešte v 13. storočí. Po vojne a po odsune nemeckého obyvateľstva čakali pivnice ťažké časy. Ale neskôr prišla aj nová vinárska éra. Prečo sa tam tešia z čiernych plesní na stenách? Porozpráva Jana Balková, ktorá toto miesto navštívila s vinárom Marekom Špalekom.
1: Je to typický znojemský sklep, vyhloubený na dne dávneho Třetihorního moře.
2: Ja som čakala, že táto pivnica bude taká malá pivnička a to sú riadne katakomby, ako keby sme boli pod nejakým hradom alebo nejakom múzeu. Vy tu vlastne máte uložené vaše bohatstvo.
1: Áno, ty sklepy, pretože tam je taký kopec, tak sú pomerne hluboko. A čím dál pod ten kopec, tak sú hloubš. Na konci ten sklep je asi tak 15 metrů pod zemí a je to teda dostatečná hloubka na to, aby tady vůbec nekolísala teplota. Tady je celoročně v těch sklepích v Novém Šaldorfu 11 stupňů. Právě ta stálá teplota je pro uskladnění vína vůbec to nejlepší, co může být.
0: Pieskovcové pivnice, aj tie v Novom Šaldorfe, sú považované za cenné kultúrne dedičstvo a dá sa povedať, že k ich tradícii patrí aj nevábne vyzerajúca čierna pivničná pleseň.
1: Je to ta plíseň, kterou můžeme znát v Tokaji, tam jsou sklepy vyhloubené v sopečném tufu, tam je právě obdivuhodná ta silná vrstva té sklepní plísně, kterou my tady máme trochu, ale tam je mnohem víc.
2: Nie je to zdraví škodlivé?
1: Já myslím, že ne. Vinaři tady fungují vždycky celý život, že jo, a vypadá to tak trochu děsivě, ale ta plíseň má tu vlastnost, že ona reguluje vlhkost v tom sklepě. V případě, že tady hodně vlhko, tak to tu vlhkost nasaje, když si dotkneme, tak je vidět, jak je to plné vody, a když zase tady sucho, dokáže tu vlhkost uvolnit a udržet to takovou tu správnou vlhkost.
0: A s obrovským kľúčom teraz odomýkáme ďalšiu pivnicu.
1: Je to pôvodný klíč ešte práve od pôvodných nemeckých majiteľov.
2: Toto je trošku iný priestor, to už to vyzerá ako vymurované.
1: Vymurované to je tady jenom na začátku, ako všechny místní sklepy, pretože na začátku je spráž, sypká, není pevná, ale jdeme teďka hloubš a hloubš a odstneme se úplne v stejném sklepe ako predtým. Tady už klenba skončila a sme zase v samonost v pískovcovém sklepě. Tady v tomto sklepě neprobíhá žádná výroba, nejsou tady žádné výpary z vína, takže ty stěny jsou čisté, holé a ten pískovec je krásně vidět.
0: Za těžkými dverami se ukrývá vínný archív. Fľaše pôsobia, ako by tu naozaj ležali celé stáročia. A ja kladiem otázku, či pijú vôbec vinári svoje vlastné vína.
1: Pijeme taky víno, ale když jsem studoval, tak nám říkali, že je potřeba si držet odstup od alkoholu, že je dobré ochutnávat, ale nesmí se pít.
0: A to je len jedna z piatich reportáží zo zahraničia, ktoré si môžete v celej kráse vypočuť v našom vysielaní cez víkend. Magazín Štúdio Svet reprizujeme dnes po 19. Viac nájdete aj v rozhlasovom archíve na stránke stvr.sk, na webe Rádia Slovensko alebo v našich podcastoch.
3: Rádio Slovensko. Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Čínska ofenzíva na slovenskom automobilovom trhu silne čoraz viac. Značka MG prichádza s novým plug-in hybridným 7-miestnym SUVčkom označeným S9. Nový model predstaví redaktor Igor Daniš.
1: Autosalón Zákruty.
2: 5 metrov dlhé plug-in hybridné MG S9 s 1,5-litrovým turboštvorvalcom na benzín 105 kW a so 170 kW elektromotorom systémovo disponuje až 220 kW. Plnohodnotné 7-miestné SUV zvládne elektricky bez emisí trasu 100 km. Lítium, železitý fosfát akumulátor s hmotnosťou 218 kg a kapacitou 24,7 kWh dostal predhrev a prečo ozrejmí za MG Motor Slovakia Robin Babický.
3: U LFP baterií při větších mrazech není tak dokonalá na vydávání elektrického proudu vysokých hodnot, proto byste třeba při nízkých teplotách přišli o elektrický výkon, o rekuperaci, maximální rekuperaci nebo rekuperační stupně. Proto je velmi důležitý, aby se baterie zahřála na nějakou provozní teplotu mezi 10 a 35 stupni Celsia a v této teplotě už ta baterie je schopná plnohodnotně pracovat. Je to automatický systém, ale řidič do něj může zasáhnout tím, že tento automatický systém buď zapne, anebo ho má vypnutý.
2: Funkcia V2Load vyčarovala z MG S9 plug-in hybrid pojazdnú powerbanku na externé dobíjanie spotrebičov a zariadení, ako napríklad elektrobicyklov.
3: To je funkcia, ktorá umožňuje odebírat energii z baterie pohonu. Práve výkonem 3,7 kW to je vlastne väčší výkon, než máte elektrickou sekačku. Těžko se hledá jednofázový spotřebič, ktorý by měl väčší výkon než 3,7 kW, takže je to pro všechny vlastne elektrické spotřebiče, ktoré ste schopní připojit do jakékoliv jednofázové zásuvky, napríklad elektrická pila, ktorá býva výkonná.
2: V podstate ide o nekonečné generovanie elektrickej energie z plug-inu MG S9 s palubnou nabíjačkou 11 kW a priemernou spotrebou SUV 6,7 litra benzínu zo 65 litrovej nádrže.
3: Ano, auto je vybaveno volbou, kdy řidič při stání vozidla může baterku pohonu libovolně dobíjet právě přes spalovací motor a generátor energie. Tím vlastně dodá baterii další energii pro další cyklus.

brzdních drah v segmentu SUVD, je to 35 metrů. Jsou tam 3 stupně rekuperace, volba se dělá buď v infotainmentu, anebo přímo na volantu, podle toho, kde máte chuť rekuperaci obsluhovat, a 3 stupně rekuperace jsou pro řidiče k dispozici.

0: Ľudia pripútaní na invalidný vozík môžu riadiť auto, a to aj nákladné, ale môžu jazdiť aj na motorke. Časť milovníkov jazdy na silných strojoch, ktorým úraz či choroba nedovolia sadnúť si na bežnú motorku, jazdia na štvorkolkách, niektorí však volia trojkolové motocykle, tzv. Trajky. Niektorí siahnu po sajtke, kam si navyše môžu aj zaparkovať vozík, takže na výletoch nie sú odkázaní na cudziu pomoc. Téme sa venuje redaktor Martin Karlík.
1: Standa Hegedeš ze západních Čech jezdil na motorce. Když skončil na vozíku, nechtěl se své záleby vzdát. Postavil si proto speciální sidecaru. Teď pomáhá ostatním vozíčkářům dostat se do sedla. Řada jich ale volí takzvaného trajka, tedy tříkolku.
2: Ty trajky jsou nejjednodušší na předělání. A hlavně důležité je, že stačí papíry na auto, na bečku. Když to sajda spadá pod motocykl a tím to je trošku komplikovaný. No, a takže pokud někdo chce jezdit, tak nejjednodušší je koupit nějakého trajka, což dneska není problém, když jsou na to finance. Ale když si člověk vysíl nějakou motorku a chce na ní jezdit, tak je jakoby nezbývá nic jiného, než jezdí na sajdě.
3: A jak to vlastně funguje, ta sajdkára? Tam teda vlastně nějak se najede s tím vozíčkem, přeleze se na motorku?
2: Jo, máme to takhle udělané, že tam je elektrická plošina, na kterou člověk najede, zvedne se i s vozíčkem, přehodí se na motorku, protože ten vozíček je skoro ve stejné výšce jako sedačka, tak to jde docela dobře. Záleží opravdu na člověku, jak je postižený, jak má těžký křeče, spazmy a takovýhle věci, že ty přesuny můžou být horší pro někoho, ale prostě je to relativně jednoduchý a pákou ten vozík zajistí, takže vyjede taková záklopka vzadu a z země vyjedou háčky, který zajistí ty kolečka. Takže ten vozík je pevně uchycený a nemusí to vůbec řešit.
3: To znamená, že vlastně ten vozík jede s vámi?
2: Jo.
3: Takže až někam dojedete, tak zase můžete pokračovat.
2: Můžu slézt, jsem soběstačný. Sám nalezu, sám odjedu z baráku, sám přijedu, sám slezu. A takže tam je důležitá ta soběstačnost a nebejt furt někomu na obtíž.
1: Standa Hegedeš takto s kamarády vozíčkáři vyráží nejen na krátké výšťky, ale třeba i několikadenní putování do zahraničí.

0: Nedaleko juhomoravského Znojma leží obec Nový Šaldorf Sedlešovice. Známa je jedinečnými vínnymi pivnicami. Začali ich vyhlbovať asi pred 400 rokmi. Vznikol rozsiahly labyrint chodieb, ktorý dodnes poskytuje ideálne podmienky na dozrievanie vína. Niektoré z pivníc majú viacero úrovní a ich steny často zdobia drobné výklenky či reliefy, ktoré si vinári kedysi vytvárali ako praktické aj dekoratívne prvky. Bola sa tam pozrieť Jana Balková.
1: Nájdete tu chodby dlhé aj 350 metrov, ukryté až 20 metrov pod zemou, hovorí mi vinár z dedinky Nový Šaldorf pri Znojme Marek Špalek.
2: Tady na Znojemsku bylo zvykem budovat sklepy až za vesnici. Jinde na Moravě jsou často v součástí té vesnice nebo jsou hnedka za domy, ale tady skončila vesnice a pak nebylo nic a pak teprve taková sklepní ulička. Tady v té sklepní uličce v Novém Šaldorfu je okolo 200 sklepů a pod každou tady tou lisovnou se skrývá takový podzemní sklep a tady jsou vyhloubeny všechny na dávném mořském dně v Pískovci. Hluboké pískovcové sklepy.
1: A jsou jedinečné nejen svojou rozlohou, ale i samotným podložím.
2: Tím je Znojemsko velmi typické, protože takovýto pískovec jemný nikde na Moravě jinde není. Vím, že třeba na Vrbici ještě u Velkých Palvovic, tam jsou taky v takovém pískovci, ale v hrubém a ty sklepy ale nejsou tak rozsáhlé jako tady ty znojemské. Podle velikosti těch sklepů je i vidět, jak velcí a bohatí vinaři to kdysi tady museli být.
1: Právě pískovec v této oblasti Južnej Moravy umožnil, aby se pivnice rýchlejšie a ľahšie rozširovali. A z vysielania Českej televízie som sa ešte skôr dozvedela, že spočiatku mali celkom inú úlohu. Vysvetľoval to vinár z nedalekého Šatova, Radim Braun.
3: Sloužili ako takové písečné doly, kde se těžil písek pro stavební účely. Tento písek byl dále využíván pro štukové fasády, pro vídeňské paláce.
1: Marek Špalek pritakáva a pripomína, že ho tam vozili vtedajší nemeckí vinári. Ako je z histórie známe, súčasné juhomoravské pohraničie kedysi obývalo nemecky hovoriace obyvateľstvo.
2: Ty sklepy všechny, co tady teďka vidíme, vyhloubili Němci, kteří sem přišli ve 13. století na pozvání českého krále a kteří tady až do 20. století, tak bych řekl v klidu a míru, tady vynařili.
1: Regionální historik Jiří Kacetl ještě dodává, že před začátkem druhé světové vojny bylo město Znojmo připojené přímo k německé říši.
4: V 45. roce osvobozí nás Sověti, no a veškeré německé obyvatelstvo je odtud vyhnáno, vyvlastněno.
1: Po odsuně německého obyvatelstva čakali pivnice ťažké časy. Některé dokonca zničili pre podozrenia, že slúžia na úteky cez hranice do Rakúska. No toto všetko paradoxne prispelo k tomu, že na Južnej Morave sa začala nová vinárska éra. S Marekom Špalekom vstupujem do jednej z unikátnych pivníc.
2: Je to typický znojemský sklep, vyhloubený na dne dávneho Tretihorního moře.
5: Ja som čakala, že táto pivnica bude taká malá pivnička a to sú riadne katakomby, ako keby sme boli pod nejakým hradom alebo v nejakom múzeu. Vy tu vlastne máte uložené vaše bohatstvo.
2: Áno, ty sklepy, pretože tam je taký kopec, tak sú pomerne hluboko. A čím dál pod ten kopec, tak sú hloubš. Na konci ten sklep je asi tak 15 metrů pod zemí a je to teda dostatečná hloubka na to, aby tady vůbec nekolísala teplota. Tady je celoročně v těch sklepích v Novém Šaldorfu 11 stupňů. Právě ta stálá teplota je pro uskladnění vína vůbec to nejlepší, co může být.
1: Pieskovcové pivnice, aj tie v Novom Šaldorfe, jsou považované za cenné kulturné dědictvo a dá se povedať, že k ich tradícii patří aj nevábně vyzerajúca čierna pivničná pleseň.
2: Je to ta plíseň, kterou můžeme znát v Tokaji, tam jsou sklepy vyhloubený v sopečném tufu. Tam je právě obdivuhodná ta silná vrstva té sklepní plísně, kterou my tady máme trochu, ale tam je mnohem víc.
5: Nie je to zdraví škodlivé?
2: Já myslím, že ne. Vinaři tady fungují vždycky celý život, že jo? A vypadá to tak trochu děsivě, ale ta plíseň má tu vlastnost, že ona reguluje vlhkost v tom sklepě. V případě, že tady hodně vlhko, tak to tu vlhkost nase, když si dotkneme, tak je vidět, jak je to plné vody. A když zase tady sucho, dokáže tu vlhkost uvolnit a udržet takovou tu správnou vlhkost.
1: a s obrovským kľúčom teraz odomykáme ďalšiu pivnicu.
2: Je to pôvodný klíč ešte práve od pôvodných nemeckých majiteľov.
1: Toto je trošku iný priestor, to už to vyzerá ako vymurované.
2: Vymurované to je tady jenom na začátku, ako všechny místní sklepy, pretože na začátku je spraž, sypká, není pevná, ale jdeme teďka hloubš a hloubš a ocneme se úplně v stejném sklepě jako předtím. Tady už klenba skončila a jsme zase v samonosném pískovcovém sklepě. Tady v tomto sklepě neprobíhá žádná výroba, nejsou tady žádné výpary z vína, takže ty stěny jsou čisté, holé a ten pískovec je krásně vidět.
1: Za těžkými dverami se ukrývá vínní archív. Fľaše pôsobia, ako by tu naozaj ležali celé stáročia. A ja kladiem otázku, či pijú vôbec vinári svoje vlastné vína.
2: Pijeme taky víno, ale pijeme ho střídmne, pretože být vinařem je takové trošku nebezpečné zaměstnání a už na střední vinařské škole, když jsem studoval, tak nám říkali, že je potřeba si držet odstup od alkoholu, že je dobré ochutnávat, ale nesmí se pít.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nedaleko Juhomoravského Znojma leží obec Nový Šaldorf Sedlešovice. Známa je jedinečnými vínnymi pivnicami, začali ich vyhlbovať asi pred 400 rokmi. Vznikol tak rozsiahlý labyrint chodieb, ktorý dodnes poskytuje ideálne podmienky na dozrievanie vína. Niektoré z pivníc majú viacero úrovní a ich steny často zdobia aj drobné výklenky či reliefy, ktoré si vinári kedysi vytvárali ako praktické, ale aj dekoratívne prvky. Bola sa tam pozrieť Jana Balková.
1: Nájdete tu chodby dlhé aj 350 metrov, ukryté až 20 metrov pod zemou, hovorí mi vinár z dedinky Nový Šaldorf pri Znojme Marek Špalek.
2: Tady na Znojemsku bylo zvykem budovat sklepy až za vesnici. Jinde na Moravě jsou často součástí té vesnice nebo jsou hnedka za domy, ale tady skončila vesnice a pak nebylo nic a pak teprve taková sklepní ulička. Tady v té sklepní uličce v Novém Šaldorf je okolo 200 sklepů a pod každou tady tou lisovnou se skrývá takový podzemní sklep a tady jsou vyhloubeny všechny v nadávném mořském dně v pískovci. Hluboké pískovcové sklepy.
1: A jsou jedinečné nejen svojou rozlohou, ale i samotným podložím.
2: Tím je Znojemsko velmi typické, protože takovýto pískovec jemný nikde na Moravě jinde není. Vím, že třeba na Vrbici ještě u Velkých Palvovic, tam jsou taky v takovém pískovci, ale v hrubém, a ty sklepy ale nejsou tak rozsáhlé jako tady ty znojemské. Podle velikosti těch sklepů je i vidět, jak velcí a bohatí vinaři to kdysi tady museli být.
1: Právě pieskovec v této oblasti Južnej Moravy umožnil, aby se pivnice rýchlejšie a ľahšie rozširovali. A z vysielania Českej televízie som sa ešte skôr dozvedela, že zpočiatku mali celkom inú úlohu. Vysvetľoval to vinár z nedalekého Šatova, Radim Braun.
3: Sloužili jako takové písečné doly, kde se těžil písek pro stavební účely. Tento písek byl dále využíván pro štukové fasády, pro vídeňské paláce.
1: Marek Špalek pritakáva a pripomína, že ho tam vozili vtedajší nemeckí vinári. Ako je z histórie známe, súčasné juhomoravské pohraničie kedysi obývalo nemecky hovoriace obyvateľstvo.
2: Ty sklepy všechny, co tady teďka vidíme, vyhloubili Němci, kteří sem přišli ve 13. století na pozvání českého krále a kteří tady až do 20. století, tak bych řekl v klidu a míru, tady vinařili.
1: Regionální historik Jiří Kacetl ještě dodává, že před začátkem druhé světové vojny bylo město Znojmo připojené přímo k německé říši.
4: V 45. roce osvobozí nás Sověti, no a veškeré německé obyvatelstvo je odtud vyhnáno, vyvlastněno.
1: Po odsuně německého obyvatelstva čakali pivnice ťažké časy. Některé dokonca zničili pre podozrenia, že slúžia na úteky cez hranice do Rakúska. No toto všetko paradoxne prispelo k tomu, že na Južnej Morave sa začala nová vinárska éra. S Marekom Špalekom vstupujem do jednej z unikátnych pivníc.
2: Je to typický znojemský sklep, vyhloubený na dne dávneho třetí horního moře.
5: Ja som čakala, že táto pivnica bude taká malá pivnička, mm-hmm. A to sú riadne katakomby, ako keby sme boli pod nejakým hradom alebo v nejakom múzeu. Vy tu vlastne máte uložené vaše bohatstvo.
2: Áno, ty sklepy, pretože tam je taký kopec, tak sú pomerne hluboko. A čím dál pod ten kopec, tak sú hloubš. Na konci ten sklep je asi tak 15 metrů pod zemí a je to teda dostatečná hloubka na to, aby tady vůbec nekolísala teplota. Tady je celoročně v těch sklepích v Novém Šaldorfu 11 stupňů. Právě ta stálá teplota je pro uskladnění vína vůbec to nejlepší, co může být.
1: Pieskovcové pivnice, aj tie v Novom Šaldorfe, jsou považované za cenné kulturné dědictvo a dá se povedať, že k ich tradícii patří aj nevábně vyzerajúca čierna pivničná pleseň.
2: Je to ta plíseň, kterou můžeme znát v Tokaji, tam jsou sklepy vyhloubený v sopečném tufu. Tam je právě obdivuhodná ta silná vrstva té sklepní plísně, kterou my tady máme trochu, ale tam je mnohem víc.
5: Nie je to zdraví už škodlivé?
2: Já myslím, že ne. Vinaři tady fungují vždycky celý život, že jo? A vypadá to tak trochu děsivě, ale ta plíseň má tu vlastnost, že ona reguluje vlhkost v tom sklepě. V případě, že tady hodně vlhko, tak to tu vlhkost nasaje, když si dotkneme, tak je vidět, jak je to plné vody. A když zase tady sucho, dokáže tu vlhkost uvolnit a udržet takovou tu správnou vlhkost.
1: a s obrovským kľúčom teraz odomykáme ďalšiu pivnicu.
2: Je to pôvodný klíč ešte práve od pôvodných nemeckých majiteľov.
1: Toto je trošku iný priestor, to už to vyzerá ako vymurované.
2: Vymurované to je tady jenom na začátku, ako všechny místní sklepy, pretože na začátku je spráž, sypká, není pevná, ale jdeme teďka hloubš a hloubš a ocneme se úplně v stejném sklepě jako předtím. Tady už klenba skončila a jsme zase v samonosném pískovcovém sklepě. Tady v tomto sklepě neprobíhá žádná výroba, nejsou tady žádné výpary z vína, takže ty stěny jsou čisté, holé a ten pískovec je krásně vidět.
1: Za těžkými dverami se ukrývá vínny archív. Fľaše pôsobia, ako by tu naozaj ležali celé stáročia. A ja kladiem otázku, či pijú vôbec vinári svoje vlastné vína.
2: Pijeme taky víno, ale pijeme ho střídmne, pretože být vinařem je takové trošku nebezpečné zaměstnání a už na střední vinařské škole, když jsem studoval, tak nám říkali, že je potřeba si držet odstup od alkoholu, že je dobré ochutnávat, ale nesmí se pít.
6: Toto je Rádio Slovensko.